0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučky

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: Jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst i Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

svi na povrch se derou.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně. A ty jsi vyřízený. Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no. To je představa.
1: Nech toho!
2: Spadla v taxíku. No.
1: Tak víš, čím to je?
2: Čím to je? No, mě řekni, čím to mě teda zajímá, no. Čím to je?
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někde.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Teď když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

levá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. Rokrát.

0: počasí.
1: Dnešní den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer v severní polovině Čech lokálně se vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dneska vystoupají až na 26 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo, na většině území budou i přehánky nebo občasný déšť a ojediněl i nějaká ta bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti a nejvyšší teploty zítra až 24 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný ráno, rokeři, zdravím vás ze studia. Dneska za mikrofonem jsem s vámi já, Kája. A dneska tady spolu budeme úřadovat do jedný, kde mě pak vystřídá Marťa Smelicher. No, nicméně nás čeká den nabitý spousty novinek, mým historickým okýnkem a taky slušnou rokovou muzikou, jako například Beastie Boys, Valda Gang, Black Label Society nebo Uriah Heep a jejich Lady in Black. Právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Právě nám dojíždí Beastie Boys a jejich Fight for Your Right. A já tady mám takovou novinku, o kterou bych se s vámi ráda podělila. Myslím si, že všichni už to víme, že dva odvážlivci, muž a žena, vyšplhali na anténu ikonického newyorského mrakodrapu Empire State Building a rozvinuli transparent s nápisem: když síla lásky zvítězí nad láskou k moci, svět pozná mír. Pár na anténě zachytila kamera z policejního vrtulníku a záběry médiím zprostředkovala tisková agentura AP. Na záznamu je vidět, jak oba aktéři odění v černém a s maskami na tvářích bez bezpečnostních lan balancují na špici antény tohoto ikonického mrakodrapu vysokého 443 metrů. Muž poté ženu požádal o ruku a právě tato žádost se stala pro sociální sítě klíčovou v tom, že zvýšila standardy ženám po celém světě. Dámy, hele, jo, pojďme si říct na rovinu, já to chápu, ale podle mě stačí, když vyleze tady na naši borovičku s pěvem a klobásou v ruce a začne vám zpívat třeba, já nevím, Goo Goo Dolls, Iris, která nám za chvíli začne hrát. Myslím si, že to je jedna z nejvíc romantických písní. Potom vám třeba může taky zahulákat The Darkness a jejich One Way Ticket. A nebo taky jednoho romantika, a nemyslím tím třeba Axla Rose, ale myslím tím Bon Joviho a jejich In the Arms.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Právě nám na Rock Rádiu doznívá legendární Pearl Jam a jejich Alive. Hele, já mám takový jakoby drby ze zákulisí Guns N' Roses, takovou zajímavost, kterou prozradil Duff McKagan, což je basák skupiny Guns N' Roses a prakticky spoustě lidem vzal vítr z plachet. Zrovna ve čtvrtek jsem se o tom bavila s mým kámošem, o tom, jak kapely v osmdesátkách byly divoký a vlastně nic moc se nezajímalo až na alkohol, holky a drogy. A jak postupem času se sklidnili. Samozřejmě to věkem a chápem se. Duff prozradil, jak to teďka funguje s Axlem. Známe to. Buď to byl schopný přijít o 2 hodiny později na koncert, anebo ztratil nervy a skákal do davu. Ale co se mu nezapře, je to, jaký dříč Axl je. Duff řekl, že nezná víc pracovitějšího týpka, než je Axl. Ten totiž před show zahřívá hlasivky hodinu a půl před výstupem na stage, kde hrajou 3,5 hodiny dlouhý koncert. A následně ještě hodinu a půl dělá cvičení, aby udržel ty hlasivky v pohodě po náročném zpívání. Duff už řekl, že prej touhletou dobou je zalezlej v posteli a čte si. Axl taky denně chodí do fitka a chodí běhat, u toho běhání si zpívá, aby prostě ty plíce a ty hlasivky fungovaly i v náročné fyzické aktivitě. Jasně, hele, někdo mi teďka řekne, že zní fakt strašně, zní jak Mickey Mouse a já to chápu a já vám hele něco povím. Jasně, nespívá tak, jako zpíval kdysi. Podle někoho by dokonce měl skončit, ale tihle týpci bez stage prostě nedokážou žít. A je to, jak kdybyste vzali někomu lásku k životu. Tak chvilku pojďme neřešit to, jak moc špatný to je, nebo jaký to vlastně je. A pojďme se zastavit a říct děkuju za to, že vlastně díky těmto mužům můžeme poslouchat tuhle skvělou muziku. Tak si pojďme dát ještě do konce hodiny třeba Cinderellu, ZZ Top, Linkin Park a jejich In The End, Tanju anebo Škorpíky a No One Like You.

0: Jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Tak to byl legendární Ozzy Osbourne s Litou Ford a jejich Close My Eyes Forever. Já teda nevím jak vy, ale tohle jsou prostě Ozzy je srdcovka, vždycky to se tak jako chytím za to srdíčko. A napsala mi moje stejnou jmenovkyně Kája. Hezký den, mohla by si nám zahrát něco motivačního pro mě a pro tchýni. Čekáme návštěvu, protože máme pouť a jdeme vařit knedlíky, svíčkou, sekanu, bramborový salát. No, teda. Takže něco motivačního třeba, aby nám to pěkně šlo do stříčkovic, prosím ještě pro Káju a Vendu. My jsme se teda s Kájou domluvili, že tam pošlu Europy a jejich Rock the Night, protože takhle, oni, já bych to teďka kvůli Káje přejmenovala a dala bych tam normálně Europe Rock the Day, protože doufám, holky, že se vám to všechno povede a všechno bude, dnešek bude úspěšný. Samozřejmě Europy nezahrajou sami, bude doprovázet Heart a jejich Alone, Scott Stepp a nebo Doga a jejich Route 66.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa 2026 jede dál a ve vyřazovací fázi začíná pěkně přituhovat. V 16. finále už máme první padlé i první hrdiny. Švýcarsko si poradilo s Alžírskem 2-0. Egypt vyřadil Austrálii po penaltách. Argentina zvládla Kapverdy 3-2 a Kolumbie poslala domů Ganu po výhře 1-0. A dneska nás taky čekají nějaký ty výkopy, a to výkopy osmi finále. Od 19 hodin nastoupí Kanada proti Maroku. Ve 23 hodin pak přijde na řadu Paraguay proti Francii. A zítra večer nás čeká Brazílie proti Norsku, což bude sakra, ale sakra zajímavý. A v pondělí ve 2 ráno nás čeká Mexiko proti Anglii, takže fotbalový kolotoč mistráků jede a nezastavuje.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Teďka nás už však čeká Bryan Adams, Gamma Ray nebo Kiss a jejich Psycho Circus. Rokrát.

0: počasí.
1: Den začínáme s lehkou oblačností, ale během dne oblačnosti ještě víc přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty za dnešek bude 26 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území budou i přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i nějaká ta bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 24 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, rockeři, máme vlastně pár minut po devátý, přesně 2 minuty po devátý. Dnešní dopoledne patří nám a odpoledne pak převezme žezlo Martia Smelicher. Týhle hoď se vám povím něco o Zeppelinech, protože se tady o nich málo bavíme a ukážu vám vlastně pozadí jedný z mých nejoblíbenějších písniček právě od Led Zeppelinu. A taky se podíváme do Kanady, ale teďka už vidím, že na nás čeká vypsaná fixa Halloween, Slash, anebo Green Day a jejich 21st Century Breakdown.

Tak to byla Vypsaná fixa a jejich Darlin. Já vám teďka něco povím. Tentokrát se koukneme na legendy jménem Led Zeppelin. Tentokrát půjdeme do ticha, do Walesu, do chalupy Bron Ir Aur, kam Robert Plant a Jimmy Page utekli po šíleném americkém turné, aby se nadechli. Právě tam někde cestou roklí s kytarou v ruce vznikla skladba That's the Way. Na první poslech je to taková jemná, skoro až křehká věc. Jenže pod tou krásou je kus vlastně tehdejšího světa, kde se vlastně řešilo rasový napětí, protesty proti Vietnamu a strach z toho, že jste jiný. Prostě týpci nosí dlouhý vlasy a celkově se rozjížděl hodně ten rock and roll, takže se tam odráží přesně tenhle ten svět. A Plant v tom textu nemá taky ten svůj klasický hlas, že by šel do těch vejšek, ale je to takové, jako když přijde vlna, jo? Že vlastně přijde vlna a teďka se stáhne a je to takový jako šumění, je to nádherný prostě. On se spíš dívá kolem sebe a říká, svět je takovejhle, ale on by takovejhle vůbec neměl být a v tom je ta síla, v tom je ta tichost, křehkost, ale za mě je to jedna z nejnádhernějších písní v rock'n'rollu. Takže žádná stadionovka, ale písnička, jak já ráda říkám, do duše. A do duše nám teďka promluví třeba Mr. Big, Alcohol, Hollywood Undead nebo Tom Petty a s ním se budeme učit lítat. Takže k vám už letí Learning to Fly.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

tak to byly Mr. Big a jejich Shine. Myslím si, že bychom si teďka mohli udělat nějakou, jakoby, nějaký vstup, nějaký historický okýnko, že jo? Protože já slyším medvědy, vidím flanelky a slyším kanadskou hymnu. Kdo ví, ten ví. Dnešní historický okno se bude věnovat Nickelbacku a jejich incidentu z roku 2002. Pojďme si to udělat jako takovou pohádku, jo? Píše se 19. srpen 2002. Jsme na festivalu Ilma do Ermal v Portugalsku. Tam je taková ta jako tvrdší rocková až metalová hudba a na pódiu právě přichází Nickelback. Jenže publikum jim nechce dát vlastně ani minutu prostoru. Takže první song vlastně u publika ještě prošel, ale u druhého už začaly na kapelu lítat láhve s vodou a další bordel. Chad Kruger to schytal vodou, zastavil koncert a zkusil Devu dát volbu. Chcete slyšet rock and roll nebo chcete jít domů? Takhle, kdybych já byla v tom publiku, tak už řvu jako yes please, prosím, dejte už to tam jako další písnička, fotograf a tak. Ale bohužel odpověď byla dosti jiná. Na pódiu začaly lítat další věci, údajně i kámen, který Chada trefil. Takže kapela usoudila, že tohle už není koncert, ale menší takový bitevní pole mezi Nickelbackem a údajnýma fanouškama. A tak kapela slezla z pódia a při odchodu ještě poslali publiku prostředníček. Takhle, jo, pojďme si to říct na rovinu. Já prostě nikdy nepochopím, jak tyhle týpky nikdo nemůže mít rád. Já hlásám, noste fanelky, pivo v ruce a běžte na ryby. Tímto bych uzavřela historický okno Klímový a teďka bych pustila třeba Nickelback, Never Gonna Be Alone, Rammstein a jejich Zickzack, Billy Talent nebo Citron a jejich Rock, Rock, Rock z roku 86. Rock

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Rokra.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno a později večer můžeme čekat i v severní polovině Čech lokální déšť nebo přeháníky. Dnešek vystoupají teploty až 26 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území budou přeháníky nebo občasný déšť. Ojediněle i nějaká ta bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Zítra nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej.
1: Zdravíčko rockeři, máme pár vteřin do 10. dopoledne. S vámi dneska Kája a v téhle hodince nás zase čeká píseň podle vašeho apetitu. Takže zvedejte své telefonní zařízení, pokud jste tak ještě neučinili, a koukejte mi napsat, co byste chtěli slyšet v této krásné dopolední hodině. K tomu dumání vám zahraje třeba Midnight Oil a jejich Beds Are Burning, Amaranth, Deep Purple a jejich Soldier of Fortune, nebo Krucipisk a jejich Láska je kurva.
0: Rock Radio.

Tak to byly Midnight Oil a jejich Beds Are Burning. Napsala mi Mirka, ahoj Kájo, jdu s prosbou. Hele, za mnou jenom s prosbou. Prožívala jsem svátek a ráda bych touto cestou poslala písničku od Ozzyho Osbourna. Výběr nechám na tobě a je to pro Pavouka do Litvínova od Mirky. Moc díky. Takže Mirko, já tam pošlu Ozzyho Osbourna a jeho Ghost Behind My Eyes. Samozřejmě nás nečeká jenom Ozzy, ale třeba Kabáti a jejich Mysivecký ples, který bych chtěl Honza poslat pro svého kolegu a kamaráda Filipa do trolejbusu, ať se mají proč usmát, a taky pro Martina a Zdendu, takže doufám, že se taky budou řechtat za tím volantem. Já doufám, že se budeme řechtat všichni, protože Kabáti jsou prostě o té energii. Takže k vám teďka momentálně letí třeba Liquido, Dimitri, Kabát a jejich Mysivecký ples, ale teď už Ozzy Osbourne a jeho Ghost Behind My Eyes.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Tak to byly Kimball Jamison a jejich Can't Wait for Love. Já vám teďka řeknu jednu novinku, co se děje tady v Rock Rádiu, a to já jsem zaslechla, že máme prej novej merch. Prosím vás, na e-shopu Rock Rádia na rockovýradio.cz máme nový trička, který nesou poselství Slušnej rok je všude doma. Takže schválně, jestli si najdete tam svoji domovinu, protože ze zadní vlastně části toho trička, tak jsou přesně vyjmenovaný různý města a vesnice, takže hledejte, hledejte. A taky kromě těchto slušných triček jsme ještě doplnili monterky a kraťase. A taky, abyste si mohli nacolehnout, tak tam máme i lehátka, takže utíkejte na náš web a rozšoupněte se. Mezitím já se tady rozšoupnu ještě se slušnou muzikou tady do konce této hodiny, takže nás čeká třeba All the Remains, Lenny Kravitz, Aerosmith, Panoptico, anebo Queen, I Want to Break Free.

Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazi.

0: Já nový plot mám.
1: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: počasí.
1: Dneska nás přes den čeká oblačnost a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dneska 26 stupňů. A co se týče zítřejšího dne, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i moje milované bouřky. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území obývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají zítra na 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný dopoledne, rockeři. Naše šichta se pomalu blíží ke konci. V této hodině se podíváme asi už na tu naši tradici. A tentokrát jsem si připravila dobročinné akce, který má na krku Metallica. A taky se podíváme na to, co vlastně ve skutečnosti znamená zkrátka AC/DC. Ale ještě předtím si dáme třeba Def Leppardy, Tři sestry, Biffy Clyro, anebo Evanescence a jejich Bring Me to Life z roku 2003.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Def Leppard a jejich Photograph, tahle ta pecka z roku 83. A vy se asi teďka ptáte, Kaino, nemáš náhodou něco o Metallice? Začínám se bát, že Metalliky v mém vysílání se stala tradice. Ale tradice se mají co? Přece dodržovat. Hele, dobrá, hele, jo. Mám, protože Metallica totiž není jenom a Exit Light, Enter Night, chápem se, ale oni, tito pánové, mají duši a srdce na správném místě. Od roku 2017 poskytla jejich nadace All Within My Hands více než 150 milionů korun na pomoc při katastrofách po celém světě. Taky letos poslali Venezuele po zemětřesení 26 milionů korun na lékařské zásoby a pro záchranné týmy. Podporují taky odborný vzdělání, kdy letos dali 88 milionů korun na podporu odborného vzdělání a tradičního řemesla v USA. Ve Walesu dokonce zaplatili 9000 jídel pro lidi v nouzi. Prostě jak já říkám, Metallica, mega liga. Tak doufám, že jsem vám řekla všechno o Metallice, co se děje za poslední dobu. A teďka od mého žvatlání se přesuneme k muzice, ne? No já si taky myslím, hele, letí k vám třeba Daniel Landa, jeho Anička Malinová, Four Non Blondes, jejich What's Up, Foo Fighters, jejich Window, anebo teď Iron Maiden, jejich The Wicker Man.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Tak to byla Tarja Turunen a její Until My Last Breath z roku 2010. A teďka vám teda vysvětlím, co znamená zkrátka AC/DC, kromě toho, že to je název jedny z nejvíc legendárních kapel všech dob. V angličtině je název AC/DC zkrátkou pro Alternative Current a Direct Current, což v češtině znamená střídavý proud a stejnosměrný proud, charakterizující energii, která těší z každého jejich koncertu. Údajně to bratry napadlo, když značku AC/DC viděli na šicím stroji své sestry. V některých kulturách prej zkrátka AC/DC označuje bisexuály, ale to je tvrzení nějakého taxikáře, který je jednou někam vez. Někteří náboženští představitelé dokonce tvrdí, že zkrátka znamená Antichrist, Devil Christ, a snaží se kapelu prezentovat jako satanisty. Členové kapely se tomu jenom vysmáli, takhle. Jo, myslím si, že ségra Youngových by měla dostat nějakou cenu. Nejenom, že jim vymyslela kostým, ale díky jejímu šití můžeme mít název kapely AC/DC. A jak já ráda říkám AC/DC, ADHD a tak dále pro pána krále. No nicméně, dál se taky pojede třeba s Lucy, Three Doors Down, anebo Accept Ache, Metal Heart právě teď na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Rock Radio.

0: počasí.
1: Dneska nás přes den čeká lehká oblačnost a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty je dneska 26 stupňů a co se týče zítřka, tak bude oblačnost. Tak bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se objeví i nějaká bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 24 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný odpoledne, milí rockeři. Odbyla nám 12. hodina, což znamená dvě věci. To, že to je naše poslední hoďka spolu, protože pak to za mě převezme Marta Smelicher. A za druhé je čas na písničku na přání. Takže si koukejte psát na Messengeru Rock Radio. Já jsem totiž zvědavá, jaký apetit budete mít takhle při obědě. Tak šup šup a já vám k tomu třeba pustím ještě Hellstorm, Darkness Always Wins, Komunal a jejich Zapalte nás, nebo teď už Offspring a jejich Spare Me the Details právě teď na Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Tak to byly Oasis a jejich Wonderwall. A napsal mi Dante, ahoj a hezký odpoledne. Až budeš vybírat zase nějakou skladbu na přání, co tak zahrát Running Wild od Genesis. Především pro všechny slušný a dobrý rockery a lidi, co trpí tím vedrem jako já. Díky, Daniel. My jsme se teda dohodli, protože Running Wild tady nemáme, tak jsme se domluvili, že hodíme jinou písničku, takže já jsem vybrala Genesis Follow You, Follow Me. A samozřejmě tady nebudou sami, jejich společnost budou dělat třeba Five Finger Death Punch a jejich Wash It All The Way, nebo Bon Jovi a jejich Born To Be My Baby, ale teď už je přece čas na Genesis Follow You, Follow Me právě teď na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí No Guitars a jejich Černá růže. A co to vidíme? Oko zelené. Čau, Martina.
1: Nazdar, nazdar, tvé oko, co má 7 dioptrií, myslíš?
0: Ha, ha, vtipne. Jen počkej, až se mi budeš vysmívat v srpnu, kdy budu mít 1,5.
1: A, to jsi říkala posluchačům, nebo ne?
0: Na, oni podle mě vůbec nevědí, že jsem takhle slepá.
1: No, takže, abyste to věděli, tak jsem říká, já je slepá a jde na laserovou operaci očí a bude mít teda 1,5 dioptrie na... To je super, ne?
0: Takže... To je, jako já se na to, víš, jak já se na to těším.
1: Já si to užívám, jako když se koukám kolem sebe a něco vidím, jako je to fakt něco, jo, musím říct.
0: Jo, jakože hezky mi tady dáváš.
1: Zaťukávám jako teda samozřejmě. Hele, jak jsi to užila tady dopoledne?
0: Hele, skvělý. Musím uznat, že dneska jako ono je to od těch sedmi, jako sám víš, že to je jako těžký, ale dneska to bylo fajn, byla jsem po foceníčku, takže to bylo úplně.
1: Musíš si zvyknout na to vstávání. Já jsem úplně nejradši, když jsem tady s posluchačema jenom v 7, oni vstávají do práce a já úplně, no tak vám něco pustím.
0: Bydíš 20 minut od tady.
1: Jo, samozřejmě, já to mám trošku jinak jak ty. Rokeři, vy se můžete těšit určitě na písně na přání a rok na přání večer vám neunikne, budu tady pro vás celý odpoledne, moc se těším.
0: Takže já ti teďka hážu naše pomyslné železo?
1: Ano, žezlo. Ale chápu.
0: Jo, ne, já to víš, já jsem to myslela satiristicky, tyvo.
1: Jo, takhle, no tak to jo. Takže do konce hodiny. Horký, že slíže, Baby Metal nebo Rolling Stone, Kája se s váma loučí.
0: Mějte se krásně a teďka Rolling Stones a jich Anybody Seen My

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic.

0: počasí.
1: Dnes polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přehánek. Denní maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher. Stejně jako včera, zítra a v pondělí jsem tady pro vás dneska, konkrétně do 7 večer, to znamená celý půl den, vlastně celý odpoledne společný. Dáme si samozřejmě rok na přání, pozvu vás na nějaký ty koncerty, řeknu vám, co se tady v éteru Rock Rádia bude dít. No a samozřejmě vy si teďko pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, dáme si píseň na přání za 3, 2, 1 teď, no já něco vyberu od vás, ale předtím Iné kafe, YouTube, anebo ACDC, Stiff Upper Lip.

0: Emily Armstrong, samozřejmě s Linkin Park, The Emptiness Machine. Když nahradili Chestera Bennington na Linkin Park a vrátili se na scénu, tak musím říct, že udělali určitě nejlépe právě se zpěvačkou Emily Armstrong, která samozřejmě nenahrazuje Chestera Benningtona, který byl legendární, ale je určitě úžasná a k Linkinům se mega hodí. Každopádně, rockeři, my máme píseň na přání, děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia. Já tady mám zprávu od Market. Krásné odpoledne, akorát razíme na pekelný ostrov. Tomáš, Marek a Market a Market, nezahrajete nám prosím na cestu nějakou pecku od Dimitry. Hele, já vás zdravím všechny a samozřejmě Dimitry je úžasná kapela a taky úžasná kapela je Hamatom. Pin Me Down, jejich kolaborace z roku 2023, tu už tady mám připravenou, takže vás zdravím. No a samozřejmě posílám slibovanou píseň na přání.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rokovej víkend. Rock Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: rozkoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Ladíte Rock Radio s Martinem, máme 13.36, já doufám, že se dneska máte dobře, že třeba sportujete, protože počasí na to vlastně je, už nejsou takový vedra. A to samozřejmě si myslím, že vám svědčí, mě určitě. Pokud se chcete dívat na nějaký sport, tak dneska hraje Kanada s Marokem osmi finále od 7 večer, Paraguay, Francie od 11 taky osmi finále a ještě osmi finále zítra bude ve 22.00 Brazílie a Norsko. Pokud jste spíš na ty motory jako já, tak se právě dojel sprint Formule 1 ve Velké Británii, který vyhrál Kimi Antonelli, Lewis Hamilton na druhém místě a Lando Norris na třetím. Pokud byste měli zájem sledovat samozřejmě velkou cenu zítra od 4, tak určitě můžete. Myslím si, že to bude zajímavý. My pokračujeme zpátky k tomu roku. Scorpions, Steel Panther anebo Škvor, Sobě věrnej.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok.
1: Rock Radio.
0: Slušnej rok pro Benešov na 95,8 FM.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci Valečovský

0: letošního léta kapely Valda Gang, Devil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Radio. Počasí.
1: Polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přeháněk. A dneska denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia, zítra 5.7. na Cyrila Metodě oblačno, od severu přehánky nebo déšť postupně na většině území, denní maxima 20 až 24.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do 7 večer. Dáme si rok na přání, to od česti samozřejmě to vás nemine. Celý playlist rockový muziky taky nemám tady Van Halen, Kiss and Dynamite anebo Divokýho Billa. V téhle hodině se podíváme na rockový referendum. Vy samozřejmě veteráni tušíte, vy co jste noví, tak vás zdravím a něco si o tom řekneme. No a jak jsem minulou hodinu zabrouzdal do toho sportu, tak bychom v tom mohli trošku pokračovat.
0: Rock Radio.

0: Godhard, Feel What I Feel. Já doufám, že posloucháte a užíváte si samozřejmě tady tu píseň, tyhle písně, co tady mám v playlistu pro vás. Každopádně, rockeři, já jsem vám sliboval něco o rockovém referendu, jak vy samozřejmě veteráni tušíte. Vy noví, no, co to je? Rockový referendum vyhlasujete celý týden o to, co zahraje v 7 večer v sobotu. Jelikož sobotu teďko máme, tak si myslím, že je čas na to o tom hovořit. Máme tady tentokrát trezorový obsah rehabilitovaných v novém Hávu, což je vlastně tady termín, který lepřeženo replika, kterou nám tady nechal Kamil, s vybranýma deskama. Vy vždycky hlasujete mezi třema různýma, který jsou každý týden úplně jiný. Na rokovýradio.cz tady máme Exkargému, Velkou Moravu, Ingot, 100 černých let a nebo Zemětřesení 2 a jejich desku Finále. Hlasujte, hlasujte, já samozřejmě před rokem na přání, někdy před čestou hlasování ukončím a vy si můžete užít jednu z těchto desek, kterou právě najdete na rokovýradio.cz, nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8. Myslím si, že úplně super deal. Pokračujeme Ozzy Osbourne, Alcohol anebo Nirvana. Smells like Teen Spirit.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 4. července 2026. Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, samozřejmě hokejoví fanoušci musí chvíli teď v off-season čekat, byť samozřejmě jsou tam taky vzrušující věci, jakože třeba Toronto Maple Leafs vybrali super mladýho hráče McKennu. Pokračujeme teda ve fotbale, osmifinále Paraguay Francie dneska v 11, Kanada Maroko dneska už v 7. Každopádně, koho tam dál máme? Portugalsko, Španělsko, to by mělo být velice zajímavé. USA, Belgie, Brazílie, Norsko a Mexiko a Anglie. Tak tam si teda opravdu nedokážu vybrat, komu ne fandit, ale spíš kdo by to určitě měl vyhrát. Ty budou hrát 6.7. ve 2 ráno. Argentina, Egypt a Švýcarsko, Kolumbie. No schválně mi řekněte, komu fandíte vy teďko, když tam už Češi nejsou. No a jak jsem zmiňoval, kdybyste chtěli sledovat třeba naopak Formuli 1, tak zítra se jede velká cena Velké Británie ve čtyři právě v Anglii na Silverstoneu. My pokračujeme do konce hodiny, tady mám Europe, Rammstein, POD anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo. Rock
1: Radio. Kdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Radio. Počasí.
1: Takže dneska až 24 stupňů Celsia, zítra oblačno od severu přehánky nebo déšť postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24, na jihu Moravy potom až 26 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásné odpoledne vám z Rock Radio přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do 7 večer. Jsem tady celý prodloužený víkend, samozřejmě budu se s někým střídat, o tom žádná, ale dáme si teďko na začátek třeba Battle Beast, Green Day a mám tady připravený Arakain, Slečnu závist, samozřejmě předělávka od Uriah Heep. Rockeři, já bych chtěl, abyste si napsali o píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radio, já ten Facebook tady mám otevřený a jsem zvědavý na váš rockový apetit. Hned potom si samozřejmě jednu píseň podle vás dáme, no ale jak jsem sliboval, Arakain z roku 95, Slečna závist.
0: Rock Radio.

0: Police na Rock Rádiu s Martinem. Every breath you take, tak doufám, že kdykoliv se vy nadechnete, tak posloucháte Rock Rádio. No a já tady mám píseň na přání, podle vás mám tady zprávu od Lucky, ahoj Rock Rádio a všichni posluchači. Prosila bych něco od Panoptika, bude to pro Míru a Mirečka juniora, se kterýma teď sedím v autě, jinak pohodovou sobotu všem, pohodovou sobotu i tobě Lúco a samozřejmě Míru a Mirečka zdravím. Mám tady Nech mi tu číslo od Panoptika z minulého roku, takže relativní novinka, doufám, že si ji užijete i na cestě na vejlet.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Bylo nebylo, kde se to tu

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Já nový plot mám.
1: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: počasí.
1: Dneska až 24 stupňů Celsia, polojasno, zítra oblačno, od severu přehánky nebo déšť, postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy potom až 26.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 16. hodina odbíjí a z Rock Rádia tady v sobotu 4. července vás zdraví a mávám vám Martin Melicher, jsem váš moderátor dnes až do 7. No a hodně písní na přání, roku na přání bude od 6. samozřejmě vyhlasujte v rokovém referendu na rokovýradio.cz o desku, kterou chcete, aby zahrála v éteru od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. My si teďko dáme Harley, Proč pocit mám, pozvu vás na nějaký jejich koncert Simple Plan anebo Guns N' Roses, You Could Be Mine.

Foo Fighters Walk, samozřejmě s frontmanem Davem Grohlem, ročník 2011, 16, 18, velitelský čas na Rock Rádiu. No a já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký koncert Harleyů. My jsme si před chvíličkou poslechli jejich píseň Proč pocit mám. No a proč pocit mám, že opravdu Harley hrajou celý léto. Pokud chcete tady tu super naší českou kapelu někde potkat, tak určitě můžete už dneska v Poličce na dnu fotbalu Polička se škvorama. No a 9. července Jedovnice, samozřejmě s Desmodem, 10. července Čáslav, 11. Točník, s tou jsou Hrady CZ, no a 17. července Želeč, potom hned Kunědická hora a třeba 25. července ve Švihově, taky Hrady CZ, stejně jako Kunědická hora. Rokeři takhle Harley koncertují až do konce srpna, vidím tady na září, na říjen i na listopad koncert, takže určitě o nic nepřijdete, pokud chcete na jejich koncert takhle přes léto. Do konce hodiny, lépe řečeno v druhém bloku téhle hodiny, si dáme Trautenberg, další tuzemskou kapelu Red Hot Chili Peppers, a mám pro vás tady Toutou a jejich Afriku z roku 82.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pořádný agrometal s Trautenberka má potužník senior z roku 2016, no a za 2 minuty 16.40. Já bych vás rád pozval na další koncert, tentokrát teda v éteru Rock Rádia, který se bude odehrávat zítra od 7 do 8, protože každou neděli máme pro vás hodinu rockovýho živáku, nepřerušovaně bez keců, stejně jako rockový referendum dnes. Vždycky máte na výběr ve referendu, samozřejmě na živák určujeme my, co bude hrát, ale věřím, že se vám to vždy bude líbit. V neděli 5. července zítra se můžete těšit na kapelu Tublatanka, 25 rockov live jejich v Retro Music Hall v Praze. Záznam, myslím si, fakt úžasný, takže určitě zítra večer od Rock Rádia neodcházejte. A neodcházejte ani teďko, protože tady pro vás mám Iggyho Popa, Nickelback, Medvěd, 009, Naděje, anebo Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Rock Rádio.

0: počasí.
1: Dneska až 24 stupňů Celsia, polojasno s občasnými přehánky, zítra oblačno od severu s přehánky nebo déšť postupně na většině území, denní maxima 20 až 24.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio na svatého Prokopa 4.7.2026 a my máme 17.02. Čajo páté, pokud jste Britové, dejte si, pokud jste Češi, tak si samozřejmě můžete dát taky. A nebo třeba to pivo, máme krásný léto, Five Finger Death Punch, Nightwish, anebo Vláďa Šafránek, jenom takhle na začátek a hned potom si dáme píseň na přání. Takže mi pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jak jste na tom před tím rokem na přání, který bude samozřejmě celou hodinu podle vás od 6 do 7.
0: Rock Radio.

Cure, Friday I'm in Love. Sice pátek není, ale je sobota a máme volno v pondělí, takže víkend před náma určitě, pokud to nemáte jako já, tak vás samozřejmě ale urguju, abyste dělali něco, co vás baví, stejně jako mě baví posílat vám tyhle písně, třeba i na přání. Mě napsal Matěj, rok na přání, dejte tam In The Shadows od Rasmus. Díky rodinko, Rasmus In The Shadows tady mám, samozřejmě rok na přání začíná od 6. Teď máme ochutnávku písně na přání, dávám to tam, na koho se nedostalo, nebojte se, rokeři samozřejmě od 6. to začnu vybírat vaším směrem. A teďko hlasujte ještě do rokovýho referenda ohledně desky, kterou chcete, aby zahrála právě po roku na přání od 7. do 8. Já to už za chvíli hlasování ukončím. Je to docela napínavý, takže určitě nabíhejte na rokovýradio.cz. Ale teď už Rasmus, In The Shadows.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Steven Tyler, Aerosmith a Dream On, více jak 50 let stará píseň z roku 73 a samozřejmě stále legendární, která má místo tady minimálně u nás na Rock Rádiu v éteru. 17.40 velitelský čas z Rock Rádia a já tady mám už konec ukončení teda hlasování do rokového referenda. Vy jste hlasovali o desku, která vám zahraje v sobotu od 7 do 8, no a samozřejmě od 7 do 8 v sobotu bude už za pár hodinek. Mám tady Excargemu z roku 2012 Velkou Moravu, takže celou hodinu nepředušovaně a bez keců po roku na přání vám tady nasadím tady tu super desku. Každopádně, když už jsem zmínil rok na přání, tak za 20 minut startuje, to znamená celá hodina podle vás. A pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song už teď. Já to budu samozřejmě vybírat od česti a posílat vaším směrem. Stejně tak si můžete zavolat do studia na číslo 725 844 424. No a teďko něco ode mě samozřejmě. ZZ Top, Viva Las Vegas, moje oblíbená, Architects anebo Kabát a jejich Starý bar.
1: Rock Rádio. Rock Rádio, co se děje?
2: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Yeah.

0: počasí.
1: Jak to bude zítra? Oblačno od severu, přehánky nebo déšť postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Rock na psání.
1: A je to tady, rockeři a rockerky, i malí rockerčata, 18. hodina odbíjí a to znamená jen jediný tady v éteru Rock Rádia probíhá Rock na přání, písně podle vás, vaším směrem celou hodinu, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já jsem zvědavý, jak je dneska máte rockový apetit, samozřejmě můžete volat i do studia na číslo 725-844-424. Nebudu to zdržovat, co si budem, já jsem váš moderátor Martin, ale vy jste ty, co teďko utvářejí ten playlist. Eliška si zavolala do studia, že by chtěla AC/DC, něco od nich. Konkrétně jsem tady vybral Shot in the Dark. Eliško, tohle je pro tebe.
0: Rock Radio.

Rok na přání v plném proudu, mě si napsal právě Honza. Ahoj Martine, poprosil bych nějakou pecku od pražského výběru. Výběr nechám na tobě, bylo by to pro moji rodinu. Díky moc, Honza. Honzo, rodinu zdravím, právě dohrál pražský výběr, hráli Dudy, doufám, že se líbilo. No a mě si tady před chvílí dovolala zase Káťa, 7258444424, to je samozřejmě to číslo tady do studia. No a chtěla by Placebo The Bitter End pro svoji maminku, tak já vám to samozřejmě, holky, posílám.

Rok na přání v plném proudu, 18.15 velitelský čas. Vy píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a voláte mi tady do studia na číslo 725844424. Já to nebudu zdržovat, mám tady hromadu zpráv, střídím je a posílám je vaším směrem. Napsal mi totiž Míra, ahoj Martine, zdraví tě Míra, mohl bys mi prosím pustit Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít, děkuju moc. PS, jste skvělý rádio, no tak toho si moc vážím, Míro, díky moc. Já slibuju, že ti tohle pustím určitě, neslibuju, že nebudu pít, to určitě na to nemám, ale tady tu píseň pustím z roku 2015 právě od Rybiček 48. Kuba Ryba na cestě k tobě, Míro, no a vypište dál do Messengeru Rock Radio.

Dohrávají nám Eagles Hotel California, věc z roku 76, no prostě opravdu letitá věc. A o to si samozřejmě zavolal Tomáš na číslo 725844424. Tome, díky moc, já hned pokračuju, mám tady pro Jindru Cranberries Promises, který to zase posílá klukům na stavbu na Kladno, že prej celý víkend pořádně makají, tak aby si poslechli i něco kvalitního. Rokeři, já vám to posílám vaším směrem, samozřejmě celá hodina je podle vás, pište a volejte do studia.

Rok na přání, celá hodina podle vás. Já tady mám zprávu od Olgy. Ahoj, mohla bych poprosit o zahrání písně od Metallica, aby nám to zvedlo náladu, když nám prší a nemůžeme grilovat. Pro bráchu Míru, pro švagrovou Ladu, synovce Marťu a pro Jara. Děkuji, Olga. Oli, já všechny zdravím, díky moc. Ty jsi teda původně chtěla Memory Remains, já už jsem tady měl Until It Sleeps. Doufám, že vám tahle pecka z roku 96 udělá dobře. A ano, sice můžeme být rádi, že teda nepaří to hrozný slunce jako minulý týden, ale pršení, no na léto, to se nehodí. Doufáme, že to bude v týdnu trošku jinak, jak už jsem sliboval, Metallica, Until It Sleeps.

And Wasted Years, o to si zavolal Kuba před chvílí a chtěl to pro svýho tátu, který dneska slaví narozeniny. A samozřejmě díky moc. No, rockeři, my jsme tady měli Maidenej, Metallicu, Scorpions, Cranberries, Eagles, Rybičky 48, Pražský výběr, AC/DC, no prostě úžasný. Díky moc všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Máme rok na přání, celá hodina je podle vás. Můžete si taky volat do studia na číslo 7258 44424. No a já tady mám pár posledních, samozřejmě v tady tom bloku, pár posledních písní mám. Tady White Lion, When the Children Cry, to by bylo pro Jiřku, která dneska dopracovala a jede na dovolenou, takže si to chce pořádně užít. Já tě zdravím, Jiřko. No a samozřejmě taky můžeme začít Beast in Black, Highway to Mars. No a to je konkrétně pro Otu. Oto, taky tě zdravím. No a rockeři, nebojte se, na koho se nedostalo, zítra rok na přání je taky a písně na přání budou od rána, budu tady s váma. Hned po roku na přání, ale neodcházejte nikam, protože máme rokový referendum. Ex Argema vám zahraje svoje album celou hodinu nepřerušovaně a bez keců.

historie jsou brázdy v zemi vyorané. Za obzor slunce zapadá, dělá tak dlouhý čas. Krev dávných bojovníků má stále mladost ve svých žilách. Vše jednou v popel promění se, sedlí a skamenělí. Však sláva Velké Moravy je věčná.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. We'll be right back.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepával.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.